Někdy mám strach, že se vše naše najednou ztratí. Po zásnubách s někým, kdo nechce nás znát. Má tak podivný oči a svatbou jen cestu si krátí.

0: bylo zle, bubínky s píšťalou v marši. Sirény tón nad hlavou z Messerschmitty nebyly poslední, 30 let po nich přišli další zahrát na city. Nechtěli znát, proč Hašler písničky skládal. Dávné stopy babiček, dědů i nás zpíval o hospodách, děvčatech o lásce k ní nabádal. Tolik z našich krás.
1: To je ta panenka hezká,

jsem mohl, to jsem si podělal, co jsem mohl, to jsem si zhatil. Dozrál čas, abych se oddělal, aby jsem šeredně platil. Jenomže s rypákem mu hlavně, jak si tak do ksichtu mířím. Už se zas neštvu tak úhlavně, možná se dokonce smířím.

vánočního chrámu v poušti a vůně fialky, co ji udolal písek. Stopy poutníků do svaté země.

přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Plavčíci modrými slzami značí cestu a ryby zpívají.

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek

Bernardu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Srazil se s trabantem jak tvrdá pěst. Moci mi boule a ve dveřích děura, tak Vašku poslední skončil se sjezd. Vilda se zval kamarády na vepřové hody, soud mu určil 8 000 na náhradu škody.
1: Je krátce.

hledá. Slunce praží do střech, doma dobrý postřeh, trošku toho bronzu nechytá. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál.

se metá mince, sbírá je pan Vincent, kráčí domů lánem slunečnic. Pámbulo si stírá dlaní všeho míra, zbydou naše čáry nebo nic. Jedeme lesem tónu a v čele peletónu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech stále dál se šlape na pedál. Stačí úsměv slečen, už jsem chtíčem vlečen, ať jsem višně línej jako veš. Než to skončí gipsem, vyndám nohy z klipsem a ty mě zase v klidu dojedeš. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech stále dál se šlape na pedál. Světlo i tmu v monotónním rytmu tiše resne naše soukolí. Náhle má to krády, když za mými zády sahneš s někým někam do polí. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál.

Až jednou sprintem zmizím labirintem a v dálce zhasne slunce i má pleš. Žádné velodrama, nezůstávej sama, než mě jednou v klidu dojedeš. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech, stále dál se šlape na pedál.

nežije, to se jen vítr prolít v čase a sebral do chomáče listí zprávu s jejím křehkým hlasem.

že za oknem se nehne ani stýblo, jen soused křičí, vole, kam si mi to schoval.

0: rady uspěchaný,
1: kam jdou,
0: na cesty nepoznaný,
1: kam jdou, kde čas ztrácí svůj sen.

0: dechaní.
1: Kam jdou
0: a cesty nepoznaný.
1: Kam jdou, kde čas ztrácí. Zas víš,
0: a zatím tady dole
1: nejsou
0: louky, lesy, pole.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Cesty končí tam, kde člověk zjistí, že to, co nás spojí, nás i rozdělí.

to ví, že třeba hluchej ladit dál budu banjo svý, a že mám štěstí u žen, a že se umím smát a nezůstanu dlouho.

kde pak se ozvat, to hned byl doktor dělníkem. Kde jaký majá les a slávu, vždycky někdo nějak odnes, vylít ze školy, šel v Praze stavět most.

byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda. Je to nic, ani moc.

Věřte, že mi srdce bije i v kaki munduru, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

dá. Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Učím

slečno, počkejte prosím na chvilenku, slečno. No co to máte za halenku, slečno? Vždyť máte vnady téměř venku, slečno. Vy nenosíte pod prsenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, sedneme si spolu támhle v šenku, slečno. Dáme si třeba vína sklenku, slečno. Za odměnu mi na účtenku, slečno. Orazítkujte svoji rtěnku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, typnu si vás nejspíš na Němku, slečno. Jste extra formát na nástěnku, slečno. Vy máte ale krásnou fenku, slečno. Kvůli vám pustím k vodě lenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, koukněte na mou peněženku, slečno. Klidně vás pozvu na roštěnku, slečno. Ten stud nechte na dešti venku, slečno. Vždyť nenosíte dávno plenku, slečno. Takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, vy máte v sobě divoženku, slečno. Pojďte se schovat pod pláštěnku, slečno. Jen držte pevně tu svou fenku, slečno, slečno. Máš pičák ostrý jako střenku, slečno. S vámi chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, to vypadá na neschopenku, na hodně dlouhou neschopenku, na vzteklinu i na žloutenku, na strašně dlouhou neschopenku, na částečný invalidní důchod. Na částečný invalidní důchod, nebo snad na úplný invalidní důchod.

jako u starýho klimpru klapky, drz zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas, rozhlížíš se po místnosti, kde jsem se tu vzal, prosím vás, jako u starý.

kdy všechno začíná, co potom život nazývá se. Zdali u mimina, anebo ještě dřív. Těžko se vzpomíná, jak se kdo dostal na zem, kdo souhlas udělil, kdo přívěti věký. A malá srdíčka se do pohybu rázem dají, učit se nemusí a každý zná svůj čas. I když jsou maličká, tak velikou věc rozhoupají, kolo se roztáčí a to kolo je v nás. Můj svět

A první kroče nás dlouho čekat nenechají, i první slovíčka a lidská vůle v nich. Kdo z nás kam dospěje, před námi ještě život tají, malinká srdíčka teď máme na dlaních. Ach, jak jsou složité ty větve, které z klíčků rostou, a pole rozryté, však měli bychom znát, že svět má zákony, co tají v sobě pravdu prostou. Kdo usnul z večera, tak musí ráno vstát. Můj svět je rozmilý.

I hezké pohádky nás uvítají na počátku. V nich lidské moudrosti najdeme víc než dost. A já jsem některé si schoval prostě na památku. Neb je v nich zapsána i lidská pitomost. Dál film se odvíjí, i když jsme teprv na začátku. A všechno pomíjí a nevrátí se k nám. Jen život začal, už tak nenuťme mu první splátku. Náš život je

kdy vlastně začíná to, co stářím pak nazýváme. Nehlejte očima, srdce přidejte k nim. Vždycky mě dojímá, že život nikdy nevzdáme, neboť je celý náš, toť všechno, co já vím. Nemůžeš všechno mít, to zpravidla se říká vždycky, když se ti nedaří, když máš na sebe zlost. Dobře se dívejte, vždyť je to strašně sympatický, uchopit čas i v stáří pro radost. Můj svět tak rozmilý, co přines si nám do kolívky, jen sebe celého, a to je vše, co máš, i hvězdy vzdálené, i špe...

Dál film se odvíjí a budem zase na začátku. Kolo se otočí a pak zůstane stát. Ne všechno pomíjí, ten odnese si na památku, kdo nikdy nepřestal mít celý život rád. Teď filmu tvůrcové se všem upřímně omlouvají. Co chtěli vyvolat, to nebyl pouze smích. I oni lidmi jsou a tež svoje chyby mají. Však nejsou jediný, všichni jsme na saních.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Já chce intelekt, ale ty chceš něco víc, ale co to vlastně je, nedokážeš říct. Tak mám ti dát klíč, nebo sladkostí kornout, mám přinést bič a poslušně se ohnout, mám se hodit do kvádra, anebo spíš bejt rebel, co přilámání konvencí.

by snad klidně i mohlo se stát. A klidně i mohlo se stát. A klidně i mohlo se stát. Je tu začátek a konec, a pak to mé.

Jsem písek ve věžních hodinách, z nich padám a stypu se do ulic. S půlnocí odbíjím na poplach,

Země, národ, historie, zákon, právo, morálka, člověk, nula, bakterie, spravedlnost, decimálka, neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, prachy, vláda, tvrdý chleba, nevědomost, jistota. Prapor, Francouz, kovadlina, Marseje za dějiny, revoluce, gilotina, vyvražděné rodiny. Neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, Napoleon, ostrov Elba, padoucnice, samota. Goethe, Schiller, Nietzsche, Friedrich, Hitler, Říšská orlice, Goebbels, Göring, Marlene Dietrich, Wehrmacht, Heydrich, Lidice. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Jeden Berlin, druhý Berlin, husí kůže po těle.

Rádio Jovka, 8.9.10 piv, úterý, středa, čtvrtek, pátek a co jsme tu ještě neměli? 8. březen, svátek, matek, subotník, neděle a pondělí.

0: stranu, já patřím k ní a lidi to ví, i on patří k ní, ba někdy patřím skutečně k ní a stojím za ní. A vidím, že také ti patří k ní, s kterými nemám co dočinění, a jiní, které bych rád viděl v ní, nepatří k ní. Taky nebývám vždy u vytržení, nad vším, co činí ti, co patří k ní, to pak přátelé ptají se s podivením, i ty patříš k ním. Tehdy přemítám vážně, zda patřím k ní, a váhám, mám-li být loajální, až přiznávám barvu a zdráha vědím, i já patřím k ním. A tehdy se opět přivědomí, i tamten, i tenhle, že patří k ní, ubezpečuji, že rád patřím k ní a stojím za ní. A tak patřím k ní i nepatřím k ní a stojím za ní i proti ní. A někdy se dmu a jindy se rdím, to vše patří k ní. My máme stranu, já patřím k ní a lidi to ví, i on patří k ní. Ba někdy patřím skutečně k ní a stojím za ní.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

keď sa sobí létat, snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí. Nebo je to zas jenom špás? Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem věděl, co s ním udělám. Roh na roh

co letí, na tom se vydělá. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla.

jak mi tak dochází dech. Nemám sílu to vzdát.

balvány nežli místo mechu, sehnat tašky eternitový, naskládat je na děravou střechu, instalovat kamna plynový, až se tímto chajda stane vilou, poděj se bílou košilí, pozvu svoji pošetilou milou na neděli.

nežli v lese disponovat vilou. Na tramp nosit límce škrobený, lepší nemít vůbec žádnou milou.

říjen lesy spálil. Tak dlouho jsme tu stáli, nebyl čas na útěk se dát. Všechno to žhavé listí letí, do klína přistane ti dnes v noci jako první.

noc už pomalu končí. Víle, co patří jen těm, co neusínají. Toulavým váznům, když právě s jarem se loučí. A za dobrý slovo ti srdce svý na dlaně daj. Mám rád ty chvíle, kdy holkám ve očích svítí. Slunce, když do korun stromů.

Chvíle, kde kluci v duchu si říkaj, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkaj, a trápení jsou někde v dálce a kolem je klid. Mám rád ty chvíle, kdy noc už pomalu končí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

proti Bohu, já však hledím na oblohu. Jak to dělaj? No řekněte mi, jak to dělaj, kosmonauti. Všude samý monitory, budíky a stopky a

podél zdi v tichosti. Zmizel do neznáma. Klepal jsem kosu. Brala mě od spodu.

o cymbl ve vzduchu. Ztratil jsem v paměti to, co bylo včera.

divadla cítím to chvění, muzy se rozletí po foaje. Nicota uvadla, ač je snění vášně a dojetí, co jich tu je. Hra je to dojemná, no a ta renta, jak je to cudné rozplakat svět. Čeká se jenom na inspicienta, režisér rudne a kouše si red. Uvaděčky

až přijde čas. Kdo z nás v ohňostroji o Silvestru? Kdo z nás za svou mámu, za svou sestru?

0: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Žalovala jednou Vénuša Pářovi zkatka, že výhradně kvůli němu svobodná je matka. Tak zasedli u zdejšího soudu proti sobě, k rozhodnutí zdali Véna splodil ono ropě. Vypověděl Véna, že si na procházku vyšel.

Že jsem Katku z vody vytah, sama nejlíp to ví. Život se mi zachránil a daroval i nový. A teď mám ještě platit, no to se teda divím. Rozčil se ven a vstí.

0: poprvé jste vytáhnul včas, silná byla vůle. Po druhý jste vytáhl pozdě, k vaší velký smůle.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

najdeš mě na stráži u dveří knihovny. Starou můru u vchodu s poznáním masny, která se bojí, že budou ho chtít zazdít. Pak v čase tak na jedno kafe, nebude síly na zbyt.

to poslední chvíli, tu, která nepočká, když ty ho přijdou na oběd zabít. Pak v čase tak na jedno kafe, nebude síly na zbyt.

kopci hrob. Hlínou mě zahrnou, odejdou podle stop. Až nebe nad obzorem ránem trochu splenne, tu Bůh se na mě usměje a řekne svegmen.

ti časem přihlásí. Jak břitva ostrou změnu počasí.

Vítejte, ono velký, když klub se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a má to, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána hřeju svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačinu jí vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky, banana se pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, celý se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

Takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, hadi lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolivá hlava, komu chutná káva, podobný je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku, za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Dejte ono holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pívem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posilávám šeky, ale si dej mase masly. Po Evropě jezdí, dělá tyráka. On teď holka zdá se úplně jiný lady, stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma světáka.

0: Víte, mají dálenky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

pod mladými oběšenci. Stříhali do hola malého chlapečka, dívat se na sebe.

Ta zem je strašně vyprahlá a žízní ještě dnes. Duch muže, co tam umíral, se jménem Ira Hayes. A tak bych vám chtěl vyprávět, proč už jen modré hory, tam nad údolím Fénix vznaj Ira Hayesovu story. Jiskřivá vda tisíc let nosila do údolí život rudýmu národu a vláhu jeho polím. Vzali mu právo na vodu, když přišli muži bílí, a od těch dob zem plodila jen podlá.

Po svých otcích byl Ira Hayes a jeho Amerika neměla pro něj nikdy víc než kabát nádeníka. Pak přišla válka a Ira Hayes najednou nebyl jiný. Pod hvězdnou vlajkou plul se být do písku Iwo Jimmy. Byl jedním z mála těch, kteří tu bitvu přežili a tenkrát jen pro něj hvězdy na vlajce svítily. Když přišel mír, tak divná změna najednou se stala. Ta jeho zem už Indiána nepotřebovala.

a policejní vůz. Mu hvízdal, když se někdy bouřil indiánský blues. Dva palce vody v příkopu za mrazivýho rána, ropinej ta zem neměla pro hejce indiána.

9 hodin 25. Mě opustilo štěstí, ten vlak, co jsem jí měl jet na koleji, dávno nestál. 9 hodin 25, jako bych dostal

Jo, stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se mi při společnosti

0: se moc nezměnila, Rostomil až půlír, díky ostrá jako čepel, díky stejně drží cigaretu, rukou neposednou. Jo, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Pohne se vzduch a zavlní plášť. Kohoutí ocas na korouhvi se zaleskne slídou. Před domem na schodišti usměje se stráž a branka k voliéře zaroste svídou. Všechno je připraveno k velikému bubnování, chlapcům už nabíhají žíly. Děvčata v bílých šatech nastrojili vykládané stoly. Každý je důležitý host, každému patří velké díky. Jeden jak druhý, samá ctnost, bratři i sestry bez výjimky, vybraná společnost.

Veránek blout už zapálil stráně, srdce jak v máselnici tlumeně ti tluče. Dokud je živé, je třeba ho kout, jenže jak to jenom říci? Ryzáčku, podívej se, jak ta tráva dýchá, stačí ji napnout mezi dvěma prsty, stačí ji opatrně natáhnout a hned je jako živá. Jak to jen říci, že chtěla bys víc, když sama řeč ti zadrhává? Stačí pár lžic a hned se ti zdá, že všechno je pryč. Rychle si vyskoč, dokud hluboká je noc a dokud ještě hrají, dokud je nebe ještě nízko, brzy už bude po mumraji. Rychle si vyskoč a obej.

po vítězství. Pohne se vzduch a zavlní plášť, kohoutí ocas na korouhvy, se zaleskne slídou.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Ticho, nebo dám vyklidit soudní síň. Slovo má obžalovaný.
2: Slavnej soudečím bych mohl asi

když na to soudci nečekají. Přesto pravím, upřímně se kají. Buchanan už pokazil mě dost. Vyhledám si slušnou společnost.

чай, где-то мой край, там щеда. Když jsem šel, říkal jsem, přijdu hned. Teď se vracím zpět, vždyť hned to je pár let. A známý na mě mávají a říkají, tak good day.

чай, это мой край, там череда. Даний сол, ти голки, що сам знав.

hlavy. A Pingo, ať tam leží, taky s ním. Už nechci modrý dálavy, jo, ani světa kraj. Vracím se do šedy dál, jo, tak mi hudbu hraj. Vracím se do šedy dál, a děti káču v trávě hraj. Na verandě piju čaj, je to

Přicházím už do let Pána Krista, začínají mě bolet různá místa. Cítím bolest v kostech, vždy když leje, máme po radostech, lásko zleje. Umíraj mi buňky, to jsem dopad, nemůžu pít truňky, kurník

a 30. To je konec srandy, konec smíchu. Musím nosit kšandy kvůli břichu.

se, jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. 33, 33. 33.

bez tak dost. Chtěl jsem jen podat zprávu o tom, že jsem tady žil. Stojím v půli řeky, přes níž jsem se přebrodil. A čela všech svých blízkých k smrti zulíbal bych rád. Svět se mi tak líbil, že jsem v dětství

i věčným chladem kér. Vždy v setrvalém pohybu a přesto nemoci sehnout. Vždy na křídlech vánku.

kde okna byly čistý, kde na ně nelepěly listy. Zbůh darma na svátek, já namaloval dům, kde lidský úsměv platí, ne, že se hnedka ztratí a nejde naplánovat na pátek. Já namaloval dům bez zbytečných hesel, frází, kde se lidi rádi schází a kde smí, co chtí říct. Já namaloval dům, co má jen 7 pater, kde je nájem zapakatel a kde nechtěj pořád víc. Obraz jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každý za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli, kdo pak tak dneska žije a kýčem nazvali ten můj dům. Ten obraz, kde je dům, kde si lidi věří a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchají pláč, tak jsem ten obraz schoval a zamknul na 3 zámky, z mých očí zbyly slánky, celý večer v tenhle den.

Tenhle ten vousatý šedivý strýc při dobré vůli mohl by být bůh. Koukněte právě teď rozjasnilíc a z dýmky vypustil kouřový kruh. Před sebou skleničku fernetu má, občas si dobře nahořklou chuť. A řeka života nepokojná, náhle je klidná a hladká jak rtuť.

Slunce kleslo za obzor a přikryly ho mraky. Je ti trochu zima a mě trochu taky. Přes tenké letní šaty já cítím tvoje tělo a nezbývá než říct ti, co by se mi dělat chtělo.

samá recese, hej, Venušané s mojí tetou, budou samá deprese. Neboť tetička jim řekne fóry, co by jinde neřekla, upeče jim buchet hory, což by jinde nepekla. A v každém

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

posadce, doktore, ať mi nevyneseš spaní, zkrať svoje kydy, prodluž mý umírání. Já vím, už si mě viděl jít na druhou stranu, koho by napadlo, že ještě jednou vstanu. Poraď si, doktore, poraď si jakkoliv,

Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Každej tu na tvou lásku hřeší a mě nezbejvá, než se ptát. Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Ty jsi mě nikdy neměl rád. Potkal jsem, doktore, svou smrt už celkem zblízka. Už ani nevím, komu se po kom stýská. A nepoznám jí, ach, ta moje hlava. Už ani nevím, kdo koho vyhledává.

je třetí s námi, doktore, na každém randevu. Říkám svý lásce, je i ve tvým úsměvu. Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Někdy mám pocit, že tě těší součet mých omylů a ztrát. Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Ty už mě vážně nemáš rád. Zařiď to, doktore, zařiď to, ať ještě nezahynu, ať nejdřív umřou, kdo znají mou vinu. Žádný zázraky od tebe přece nechci, nějak si poraď, čekám na injekci.

Poraď si ber, kde ber, ať se čistý otisknu do paměti svých dcer. Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Je země tlustej strejda spleší, holky se ke mně nechtěj znát. Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Proč mi to, pane, děláš těžší? Což jsem tě náhle začal srát. Modlím se, doktore, dyk vidíš, ale asi moc tiše, a všecko jsou to fráze a rutina a kliše. Věřím jen v lásku a ve tvou medicínu a nechci nic, jen uklidit svou špínu.

pohladí packou zaječí. Proplouváš si svůj všední den,

teď s tebou procházím estakádou hrází a v duchu promítám ty chvíle zas. Tvoje malá dlaň teď hrackům chleba hází a já bych na pár vteřin tady

Když tak píšu po nocích a ta láska tam mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá a přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám, a ty dávno neslyšíš.

Říká, když ještě mluvit neumí, své hlavě Prahou zašumí, v strakatých podkolenkách netuší, co se sluší, muchlá se klidně ve sněhu, se zimou, co se zaběhu, vysvléká, aby stihla se,

Jaru poznám po hlase, pletené z jutoviny. Hraje si křoví na stáří, však vědí všichni barbaři, že ještě nemá syny, že nahé je až běda. A na orloji po hlase, ta, co ti nikdy nedá.

dávno už není, pluje od pramene k moři zapomnění. Na břehu sedí rybář, očima kulí.

co jsi mi chtěla říct, snad si to řekneme příště. Co jsi mi chtěla dát, ještě to vím. Zdá se, že v srdci mám opuštěné parkoviště.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

co jsem tě prvně slyšel, vinobraní, galinu, co jsem tě prvně viděl, galinu.

je to snad postel.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

A když se štěstí otočí a zdá se, že je všechno hlavou dolů, že víno nemá správný šmak, místo slunce černý mrak a

ztratit se dá všechno a hned. Ale takový vždycky byl a bude svět. Můžem si říkat, že dalo se dokázat víc, ale ta mince má kromě rubu taky svůj líc. Tak seber sílu.

Tak v první řadě díky vám za dobrý vkus. A taky velký díky zvukaři, protože někdy se to takhle podaří. A taky pořadatelům za milá pozvání, kde všude hrajeme, že nejsme nahraný. No ale všechny tady jmenovat nebudu. Už jenom Slávka, předsedu Fajn klubu.

jako papiňák a stejně to dá vždycky nějak. Jako Ježíšek, co ti nosí dárky a jeho chrápání je slyšet z dálky. Pavlík Stránský a jeho Stradivárky.

Máme tu jednoho Jimmyho, šedýho knírače krátkosrstýho. Takový milý, přítulný zvířátko a tak je potřeba ho držet nakrátko. A neublíží ani mouše, znáte to, hotovej beránek ve vlčím rouše. A když je blízko pěkná kočička, vytáhne perkuse Jimmy Voďas alias Mirek Vodička.

No a já jsem prej fešák docela, jak mi ten klobouk padá do čela. Na tom se shodla celá naše kapela. Taková kritika, koho by bolela. A hraju taky pěknou řádku let. A moje prsty by mohly vyprávět, kde a komu a co všechno už zahráli. A teď i vám, songy Mandalí, Milan Pilař a moje kytary.

černím nám tady zpívá růže, co může za vaše husí kůže. A když sflétnou, dá se do díla, těžko uvěřit tomu, že nebyla nikdy na hudebním táboře, že s tou píšťalou je fakt za dobře. A v noci na testách, když hovoří, tak celý auto smíchy položí, znovu zrozená, náladová, snová.

Jemu se písničky zdaj a sami se mu ve spánku zaspívaj, protože vesmír ho má prostě rád a on vám to chce tak hledat. Poukačka, banjo, kytara, Dan Bednář a my jsme Mandela a tohle je pro vás.

bude se po trávě válet, s holkama zlobit nolotr. Nad ránem skončí ten zálet,

Proč snažit se psát písničky folkový, v dnešní době už nikoho nebaví? Proč snažit se psát s hlubokou myšlenkou, nikdo už nebude žalmanem Lohonkou? Proč snažit se, aby s náma každej zpíval, ani jeden z nás není Karel Plíhal? Neumíme na svý nástroje, hrajeme, že hrajeme a děláme.

0: vás to třeba i osloví.
1: Naše srdce jsou.
2: Haló? No folkový přece. Ano jo, naschled. Otravujou.

pochyby, mám divný pochyby ohledně dneška. Já nevím, jak kdybych měl něco zmeškat.

pokoji u okna s deštěm. V domě, co nestojí už nebo ještě, místnosti beze stěn s deštivým oknem, kde kocour snad

počátku nebylo nic, pranic, ale pak si Bůh řekl víc, chci víc. Tak tedy stvořil nebe a zemi, slunce a měsíc, s hvězdami všem.

Vesnická tancovačka v povýšené lhotě. Pivo je pod míru a muzika no děs. Jenom ta holka mě drží při životě. Piju a koukám a byl bych jako pes. Co na mě vlastně vidí, že mi dává šanci? Jsem z jiné planety, o generaci zpět. Tahle ta muzika mě těžko svede k tanci. Mě v 17.

Va na na na na na na na na na na na na na. Nazaret holka byla vlastně taky lhota. Bydlel tam jeden chlap, je to snad 1000 let. A jedný 16 se chtělo do života. Ten chlap byl jenom tesář, jak jsem čet. Měl ruce drsný jako sukovatý dřeva. Otvošen od rakví,

Ta dívčí vůni pod strakatou látkou. Úlekem o něm měl, jak svatojánek v keřích. Marie osamělá, stala se matkou. Té noci v Nazaretě

suši. Ať máš rozum v srdci, srdce v rozumu, až odejdeš. Po každé zradě, ať nezrazená vstaneš, bolestí, ať vždy jen rosteš. Ať tvůj zpěv vždy snímá tíhu, až mě opustíš, až půjdeš pryč.

ať jim zrak, nuda neotupí, ať nesmetají zlámanými křídly paběrky, až mě opustí.

ať není proti řetězem den pod ní, ať nemusíš žít jak ryba v studni, ať tě nezadusí závoj zoufalství, až odejdeš. Ať za své přijmeš i to, čeho se lekáš, ať dojdeš dál, než sama od sebe čekáš, ať se dotkneš duší, koho máš ráda, až se rozejdeme.

0: Zej tak, aby ses mohla vrátit. Přijímej s tím, že jednou musíš všechno ztratit. Jen nikdy nestrácej naději, až odejdeš, až budeš pryč.
1: Je krátce po 16. hodině.
0: Až odejdeš, až budeš.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Jakoby všechno kolem mělo hlubší význam. I tváře z plakátů, i ptáci nad vodou. Spoždění vlaku, i ta tíseň, po níž přiznám.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Raz, dva, tři, čtyři, pět.

na ostrůvku spolu žili. Kanibálové večeři si připravili. Kanibálové, jelikož mě včera chytli. Kanibálové, byl jsem, jak se říká, v pytli. Kanibálové, sežeň, rožeň, to si řekli. Kanibálové, sliny jim tekly, když mě pekli. Kanibálové, někdy mě někde něco žere. V žaludku někomu ležím, pak já nebudu tiše v tom jeho břiše, ať ho přejde chuť.

vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem.

Vodní hladina, samá řasa, oko obrostlé rákosem, když spíš.

Snadvní tisíc trpajzlíčků kladívkama buší. Snad se jako meloun na dvě půlky rozkočí.

ona se smála. On držel to GPS v hlavě plný neřestí.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Já šlapal jsem už dlouho pasu.

0: Tenhle ten příběh se nestal na pevnině. Jeho dějištěm je třístěžňová loď. Já chytal služebně cvrčky v Argentině. Přišli jsme kordiljery až do Puertamont. Přístavu čekal nás
1: Šavadavdua
0: se svojí družinou nějakej žlůva. Naprosto úplně neschopný lodivod, aby nás převez domů od Puertamont.

Jedna padesát stupňů jižně od rovníku. Zrovna když jsem se chystal preparovat hmyz, brnkli jsme trupem o Ameriku. Zavadili jsme

dneska je zvykem, nevím jak kdysi. Předejít panice, dodržet řád. Na každé palubní nástěnce visí. Tak jsem šel k čerpadlům a začal pumpovat. Pumpuji, pumpuji, šavada vdůva. Po očku sleduji, kde pak je žlůva. A jeho družstvo, co má asi na práci, a jakou pro nás chystá další legraci. Všichni už ve člunech, no hotoví blázni.

nejdą do moře a z moře žádné schody. A není nikdo, kdo by podal sklenku vody. Do 5 minut jsou tady žraloci. Poslední rychlá služba první pomoci. Do 5 minut jsou tady žraloci. Poslední rychlá služba první pomoci. Šabada důva, ten už je v suchu, ten už má hubu od ucha k uchu, ten už má

0: hubová.
1: Ten už je v suchu,
0: ten už má hubu,
1: porucha k uchu.
0: Ten už má starosti o nový fond. Tak šťastnou

spěl jsem důru, hrají na šalmaje, že bránu do ráje neprojdu já. Nebeská honorace, haleluja, má totiž svoje informace, haleluja, co chtějí vědí o člověku, haleluja, mají na to fonotéku a

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Naše loď slavná a proslulá na moře širé vyplula. Na 150 mladíků sloužilo jí za posádku.

pak otrnul, k pobřeží berberskému plul. V noci kapitán jel z výsem, hlas se mu ozval a pravil jen, připrav se, vezmi muže své, zítra se navždy sejdeme. Tu kapitána strach se jal,

V řečišti stopy smaže bláto, z mozku se tváře vypaří, potom si řeknem

0: Před malou chvíli bylo 18 hodin.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk. Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

ruce ti spočítá, jak šance pod lavinou. Stačí je z doslechu znát, vyčíst je z kamene snad. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou nic.

Hledal můj Bůh, byl to určitě on, hodil nás větrem a nenechal spát. Proto se pletem, když musíme lhát, až jednou se jdeme z hor, cesty se propadnou.

a hory tě zvednou. Nejdřív si klekni, pak vstaň. Komnaty jantarový, v pravý čas pravdu poví. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou mít.

lidských spor. Oči ho vyzařují, podle něj po mořích vraky plují, až jednou sejdeme z hor. Cesty se propadnou líp,

U zaprášených cest i na dálnicích z měst a po hospodách s traktoristy sedal. Na poutích vesnické zábavy viděl jsem a všude

do hlavy, pozorně napínal uši, zpívání kovbojů z Moravy zahřálo srdce i duši. Zůstali mi někde pod kůží,

jsem znám jeden způsob, jak se zmrzlinou zacházet. A stejně tak bych chtěl i Janin let rozpouštět. Dám ještě jednu a pak se jí poptám. Nešla bys do kina a zatím jen koktám. Nešla bys do kina a zatím jen koktám. Nešla bys do kina a nešla bys do kina.

A z toho přišel čas holin, přišel čas holin. Ten, kdo to nechápe, toho vyškolím. Zapal si lípu a přečti

není. Teď začíná jiné představení. Přišel čas holin, přišel čas holin. Na jiné obutí od teďka smolím. Tenhle ten kaučuk je doma rastu. To nám to uteklo, už je to zastup.

0: Tak jako správný manažer a fabrikant mám trenažer a lubrikant. A jako správný ministr,
1: jako správný ministr
0: a zneužívám registr.
1: Zneužívám registr.
0: A jako správný premiér,
1: jako správný premiér
0: zneužívám teriér.
1: Zneužívám teriér.
0: Tak jako správný ministr a premiér mám kanistr a teriér. A jako správný prezident,
1: jako správný prezident
0: já byl vždycky disident.
1: Já byl vždycky disident.
0: A jako správný prezident,
1: jako správný prezident
0: a na hradě jsem rezident.
1: Na hradě jsem rezident.
0: A proto všichni vědí, že jsem

zavolej mi za chvíli, než vítr spojení zruší, budem si povídat, jak jsme čas zabili.

0: da bum ba da bum ba da bum ba da bum ba.
1: To není na bázeň.
0: Bum ba.
1: To dělá se mi slabo.
0: Bum ba.
1: To se

No dragón, to srdce čeká na hada. Už se plazí Prahou, už se plazí.

zadýchá, přesto však myslí, že na to má. Předstírá, že je ten chlap, jakým býval dřív.

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl mě holovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

laskavým úsměvem mě zdraví a můj klid mě bezstarostně

přece zranitelná. Její duše těžko směnitelná. Sklenka za sklenkou se točí. Hledám svůj příběh v jejich očích.

i nekonečná. Jsou slova slibů lehce nebezpečná, jak rosa porá se ztratí.

0: malou chvíli bylo 20 hodin.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

dalekých cest pohledy v očích mám. Tak co z toho mám, že v srdci mám touhu jenom se mrknout za nejbližší strouhu.

když vagony hřmí a brzdař tě honí, necítíš chlad, nohy tě nezebou, jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na oči.

je vagon s vepřovým, můj rodnej dům je bouda brzdaře, kde nechal jsem sklo, to vám už nepovím, snad ve Frisku, tam jsem byl na jaře.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: ta bamba ta bamba ta bamba ta bamba.
1: To není na bazén
0: bamba,
1: to dělá se mi slabo
0: bamba.
1: To se

zadýchá, přesto však myslí, že na to má. Předstírá, že je ten chlap, jakým býval dřív, jemu však

Zacznę łowić zwierz, a obdziała wacem. Pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze to nemocný vchání, zdravý orgán všich. Transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klán, pečet imunity rozlomí. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi, profesor Barnard a jeho šťastný pacient. Pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít. A tím to svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.

udejchanej polibek se špetkou strachu, že se někdo dívá. To zbylo ti z tých 15 s úsměvem, co rozpaky zakrývá. Dál jsou to vlasy žlutý tak, že ve slunci se na ně dívat bolí. A tváře zvehlí od potu, co při polibku

silnice jsou lehký krámy a s nima i moje oči, hele. Vzpomínám, jaký to bylo, s topsem vůz, co jede kilo, hele. Oběd dám si v bistru v městě, kam jsem vlastně vůbec nechtěl jet. Potkám tě zase za pár pátků, pro pár dní snad.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

sân grise con alsa. Tvé vyprávění o bolesti.

teď, když vyhas, magnet cítím, vracím se k němu.

nevím, čem bych měl. A co když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu? Mám Abův syndrom a přesto jsem down.

0: bych měl. A co když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu? A co když zklamu, co když zklamu?
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

a jednu holou větu, co jsem ti dlouho neřekl. Čaj, citron, žíci medu.

Pálnica to je stoka z městských stok. Z lidí tam šelmy slyším jejich krok. Musíte pod mě dostat, stůj, co stůj. Tak pán Bůh a policajt tě opatruj. V půl třetí ráno vidím září hvězd. Divnou postavu kráčet prachem podél cest. Zamává na mě a já dávno vím, že ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říkám, dálnice to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tamhle u třech skal.

casa. Divnýmu pasažéru bez tváře som obrátil hlavu a já ztratil dech. Já cítil, jak na mě dýchl druhej břeh.

0: Stanice to je stoka z městskej stok.
1: Můj budík se vždycky přes noc o 5 minut předběhne, přesně o 5 minut dřív, pak ráno drnčí vedle mě. Jenže kdybych ho teď večer natáhl o 5 minut zpět, šel bych do postele opět později o 5 minut. Ať už večer nebo ráno, o 5 minut míň bych spal, 5 minut to není moc, no ale jak by to šlo dál? 12 dní hodinu dělá, 3 měsíce už je noc, o níž by mě ten můj budík připravil, a to je moc. Tak jsem ten ošidný stroj zbalil v zastavárně, tam si zvoň, v zájmu zachování zdraví mě teď budí telefon.
2: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

blouzeni, jsem v sobě zablouzen, jak v zrcadlové síni. Uvařil jsem si čaj, je dlouho po půlnoci a srkám přes okraj. Jsem doktor po nemoci, na očích balvany a v hlavě zvony zvoní, když klečím u vany.

bájí, projíždím s tebou ráj a názory už zrají, hrajem si na těla.

vysílá své svaté. Na prvních paprscích sedlají černých koně.

Vařil jsem si čaj a rozlil do dvou šálků. Ty šálky, ač je máj, si vyhlásili válku.

si badu. Řeknu si, udělám v podstatě cokoliv, abych tě mohl mít na posadu.

od synovce Zarděnky, modrý kotěl od ingoustu, bílý víno od psence. Chtěl jsem ti dát toho spoustu, teď mi došla invence. Samozřejmě ti tam vložím delikátní raneček s úzkoprofilovým zbožím pro tvůj něžnej sadeček. Ráno tě dám do kredence.

mi tě zavinu jak do šály a noční krajinu opřu o skály. Za nima, za nima, za nima, za nima hladit tě budu očima. Bez dechu budu dýchat skřelemi, jako pták ve vodě, jak ryba na zemi. Pomalu, pomalu, pomalu, pomalu zní bubny z Nepálu.

která nikdy nekončí, je jako zajíc a jemu v patách náhončí. Stráněmi, stráněmi, stráněmi, stráněmi běží malí hoši s holemi. Jsem jeden z nich, ten první s praporem, slunce zapadá za černým obzorem. Maminko, maminko, maminko, maminko, ona mě trápí malinko na čele.

peklo je potažné sametem, a biče na sebe si sami sobě upletem. Z rohu do rohu, z rohu do rohu, z rohu do rohu a dál už nemohu. Hlava se točí jako ve víru a tělo končí v černé díře ve smíru. Bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, je na bráně pekla vyryto. Na čele

A my tím rozpůlíme ve dví celý svět, protože tu jsme. Ale my jsme udělali jenom jeden krevný pohyb. A teď

máš určitý problémy. Každý má svý problémy, ale už se to vleče hrozně dlouho a mě vůbec nezajímá, že nemáš stálý zaměstnání a každý večer musíš hledat nějaký místo na přespání. Pro mě je důležitý jenom to, jestli všechny auta mají.

Pamatuješ na koncerty na Cibulce, když léto nebylo ještě ani v půlce a tvůrce toho všeho se jen bláskloně smál. To byla ještě jiná Praha, možná už ne ta Třešňáková madama.

bouřka v kopcích, vinice u vesnic. Zmizel s nocí měsíc, půl měsíc, cesta vzhůru nás vede od lidí. A kdo

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

15 let nežije, to se jen vítr prolít v čase a sebral do chomáče listí zprávu i s jejím křehkým hlasem.

0: Plena pohody v Mozi Komerce. Rádio Folk.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kreslím tvojí podobiznu na umakart desky stolu. Možná, že to pěkně slíznu, jestli sklopíš pohled dolů, až poneseš harlekína páru, co sedí na šestce, nebo jinam dřbánek vína. Smazat se mi to však nechce.

či posedím ještě vteřinku. Strašlivé dilema z tého rána na první pohled působí lehce. 11 už bíjí od Štěpána, odejít se mi však

myslet nejvíc na dlaně. Hladila jsi mě totiž velmi prohnaně.

jsem z toho jak vejce, celý na měko. Jen co mě to přejde, půjdem daleko.

zbytečně se celej balím do deky. Stejně budu cítit tvoje doteky.

myslet nejvíc na dlaně. Hladila jsi mě totiž velmi prohnaně.

padlo na malé oblasti, zvláštní příběhy dávám. Herci, publikum.

ovací, bez květin, bez lesku, zaskomírajícího potlesku. Skončil další jímavý příběh, zhasněte sál. Program slibuje večer.

nenechal žádné věci v šatně, všichni v kabátech sedí. Proč to vypadá, že je něco špatně, proč jsou všichni

málo znám. Za to všecko, co mám dnes na triku, omlouvám se ctěnému publiku. Dopadlo to jinak, než jsem si představoval. Dopadlo to jinak.

žádný věci oslavenec nechce. V diskuzi tři týpci kašlou na to, socky ať jdou bez darů a lehce. Oni berou parfémy a zlato, v mapách prej je na tom místě hvězda.

My ostatní zahrajeme pecky, ať se paří na narozkách božích. Když si online stačí světlo svíček, prej i malý vzpomenutí platí. Plácnem za vás Big Yes, oh yes.

0: ožil spasitel.
1: Prosím tě, kolikrát jsem ti říkala, ať zajdeš s tým košem. To je, jsem rád po celém bytě, že se tu měla dýchat. A byl jsi pro ty kobzole v obchodě? Víš, že jsem chtěla robit packy na večeru, ale ne. Mělo spánci sedí doma u televize, šumí na fotbal, pivečko v ruce, to je ale život. Příště se narodím, to je jedině jako...

narozeninový den. A zaplať pámbu, jen jenom o rok víc. S úspěchem jsem potlačil zlej sen bez loňských předsevzetí, nesplnil jsem nic. Možná bych měl míň pít a flámovat, dát svýmu žití trochu větší řád. Zatím jsem ale pořád ještě schopnej milovat, ještě pořád jsem schopnej mít rád. Nevěřím tomu, co píšou v novinách, to, co se děje kolem, beru jako hloupej vtip. Těším se na to, co přijde v příštích dnech a hodinách,

možná, že jedu svůj poslední závod. Možná se směju po cestě nad propastí, tak jako nikdy předtím zase nečtu návod. Asi jsem pokus omyl, se mi jednou vymstí, ale zatím je to pořád ještě dobrý. Zatím je to pořád ještě dobrý. Zatím je to pořád ještě dobrý. Je to dobrý.

na chvíli ponořit se, zapálit na znamení, promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě.

mlčet na komíně. Úhoři vytřeli se, tak zítra posed mění. Pustíš děti k vodě, doba je zlá. A moře pění, odejít smí se, jenom po dohodě. Tak pěkně nožem, pěkně tlustě, jak jste zvyklá. Namažme si krajíc, ale hlavně, hlavně, nedej Bože, ať po nás nezůstane něco navíc. Až padne večer, malíři zabalí tě do bílého plátna, kytice zvadne a pak už žádná píseň ti nebude nic platná.

boku na kolečka, za velkým otazníkem zbyde malá tečka. Někdo sám u stolu rád si v klidu pojí, někoho lišky.

0: na chvíli ponořit se, zapálit na znamení, promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě.
1: Je krátce po jedné hodině.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
3: We'll meet again.

jak zapomenout na ten čas, kdy stáli jsme si blíž, jak zapomenout na ten čas, snad, že to dávno již. My květy

pak dělila nás mořská hloub, jak dávno hodíš, nuž ruku

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.